0: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
3: Čeká vás den plný zážitků, kouzelní,
4: živá hudba,
5: bořivé dílničky,
6: soutěže pro děti,
7: skákací hra,
8: zvířátka,
9: historická hasičská technika,
10: skvělé občerstvení
11: a zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
12: Těšíme se na vás!
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Gretzky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na Hostišově na Zlínsku se od září otevře nová dětská skupina Na vršku. Nabídne zázemí až pro 24 dětí a pomůže rodinám lépe skloubit práci s péčí o nejmenší. Projekt za zhruba 30 milionů korun podpořili evropské fondy i Zlínský kraj, který obci poskytl finanční výpomoc v rámci projektu Obec v nouzi. V prvním roce bude péče pro všechny děti poskytována zdarma. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Místy se vyskytnou bouřky. Teploměry ukáží mezi 34 až 39 stupně Celsia.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen 3. Hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio Zlín.

0: Hity, Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: To je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tequila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Se máme na co těšit.
0: Jo, máme se na co těšit. No tak zvládněte to. Hlavně ráno, vy kdo teďka vstáváte a jedete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický. Tedy svým Lose Control. 7:15, 2 minuty. Dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehřejval mozek, jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu. A podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dress code, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde. Přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo. Teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25-26 stupňů. Hezky. A stejně hezky má být i celý víkend.
0: No, vy, kdo se nechystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel, takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty si říkáš strašně často tohle, hlavně ty okna zavřete.
0: No, říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Opavsku na výjezdu z Hrabině směrem na Velkou Polom. Na místní silnici probíhá oprava vozovky, projíždí se jedním pruhem, moc to tam nehoňte.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou Genasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 tisíc lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co chceš zabít normálně?
2: No, já si, mě to úplně tady ta zpráva přinesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to trošku rozjede.
0: No, jasně.
2: No šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
3: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý a s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
2: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale. Čumbamba. Cože?
2: Tam už lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Salin Snap
1: na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
2: No tak pojď.
1: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
2: No bodej.
1: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
2: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
1: to by bylo super. To by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
2: Ty jo, my to máme, si myslím.
1: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dílek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
2: Asi vybočujem, čeme.
1: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodky pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
3: Hele, říkali to v rádiu.
1: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
5: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku na Zlínsku v Otrokovicích v ulici doktora Edvarda Beneše. Probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštrcháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z deváté třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje. Ještě, jo.
1: Vůbec.
0: Takže bychom neřídili.
1: Jo? Spíš ne, ale zase si říkám, tyjo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím,
1: lidi,
0: že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku, nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení, no. Že jo. Ale já úplně vidím, jak to, jak probíhá ta kontrola, jo, že jo. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla. A teď to tam štracháš, jo, v tom se vidíme všichni. A hledáš to, máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6:50. Dobré ráno.

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reform, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Letní kino v Hulíně prožívá mimořádně úspěšnou sezónu. Srpnová nabídka slibuje bohaté filmové zážitky pro všechny věkové kategorie. Vedle českých snímků Dovolená v českém ráji nebo dramatu Pramen nechybí ani tituly pro nejmenší jako Zootropolis, Město zvířat 2 či Tlapková patrola. Návštěvníky navíc nečekají žádné komplikace s parkováním i přes probíhající opravy silnic. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Místy se mohou objevit bouřky. Teploměry naměří mezi 34 až 39 stupně Celsia.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Krásné ráno.
6: Krásný pondělí.
1: Snídaně šampionů.
5: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dá dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný, takhle v pondělí ráno. Takže doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Leo Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky. Tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo. Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někde naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Ty jo, a náhodou jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Co se druhého jste ukradli?
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiče, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka a ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom v sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněla jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku.
1: Mm-hmm.
0: No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no, jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvedimexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního.
0: Aha.
2: 3. hada,
0: jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám jenom 3, no a pak samozřejmě zatlačil na maminku a z tý to vypadlo. No.
0: Proč říkáš, kamarád, proč se tomu nepřiznáš normálně? Myslím, jak vypadá hladovej had?
1: To jo, co to bylo?
2: Je tenčí prostě, no.
1: Tak co uteklo vám, pokud teda někdy něco, naháněli jste někdy nějakou zvěř, nějakýho mazlíčka?
0: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo a budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Radio v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hit Radio, čtvrt na 8. Krásné pondělní ráno. Na Budějcku velká policejní akce, konkrétně v Budějcích, utekl žilvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie: dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli, a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly, a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec. Děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno. Syn měl u jeho mamče afrického šneka a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli.
1: Africký.
0: Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasmin, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva: dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase s chlívkou a promenádovalo se po náměstí, jakože regulérně přelezl lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku, dvojtečka, sportovec Pepa.
1: To
0: je jak já, sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím tu od Šárky. Pouštím to od Čárky.
2: My jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a po druhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já obecně, já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře.
0: Dáš ráda užovky nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli písku mily. Měli opravdu jako minulý číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu písku milovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Se nevrátil, no? Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Ale víš co, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátku a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo, a my jsme mysleli, že už... Co myslel, že už není, tak jsme ho jakože ho teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Hit Radio 7.18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle, těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než je nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, porvanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát udělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v přecíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubíčka uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had.
1: Ježiš, mě normálně přejel mraz po zádech.
0: Nepřejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku v Olomouci v ulici Rudolfa Chorého u křižovatky s Kopretinovou, probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Nekaždý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role.
0: Mhm. Zajímavý, tak my se tady se Smina se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
2: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda točkej, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
3: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Antrix Golden 736 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka. Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfém svůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
2: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča? Ahoj Mončo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
2: Matcha.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
2: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď. Kolik gramů má půl kilogramu?
2: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
2: Fiona.
0: A pojďme na tu poslední otázku.
1: Kolik barev má česká státní vlajka?
2: 3.
0: Měli jsme to i se zvěnou. A byly to 3! Mančo, ty vyhráváš! Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju!
2: Děkuji moc.
1: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít ty zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
2: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
1: Ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle jsou hity na vaše pondělí ráno, ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rádi.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako ne.
0: Neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to, hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky předáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte uzavřenou silnici. V Ostravě v Gajdošově ulici ve směru na Železárenskou je komunikace neprůjezdná z důvodů prací na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču, všude nás posloucháte Evanescence v 7.53. Je pondělí, nechtělo se vám do práce, takhle, ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super, fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně, úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 týdnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, David, a myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jedeš, jo. My víme, Madcon, Baggin, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. K českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty. Vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova Zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Hostišově na Zlínsku se od září otevře nová dětská skupina Na vršku. Nabídne zázemí až pro 24 dětí a pomůže rodinám lépe skloubit práci s péčí o nejmenší. Projekt za zhruba 30 milionů korun podpořili evropské fondy i Zlínský kraj, který obci poskytl finanční výpomoc v rámci projektu Obec v nouzi. V prvním roce bude péče pro všechny děti poskytována zdarma. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Místy se vyskytnou bouřky. Teploměry ukáží mezi 34 až 39 stupně Celsia.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
11: Krásný pondělní ráno všem.
15: Snídaně šampionů.
14: Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
16: Škůdce jasanů, no.
14: A tak... co to žere takový polník jasanový?
16: Tak nevíš se jasan?
14: Jako jasan. No jasan. No,
16: jasan.
14: A je to v Polsku teda zatím, jo. Tady ta potvora?
16: No snad to nebude brzo u nás.
14: Aha, takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental Ella R na začátek.

0: Mantle a LR Waiting All Night.
1: 8:05, dobré ráno. Já se vám musím s něčím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
2: Hoši.
3: Jsi měl mít nějakou svatbu, ne?
1: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivý, pozor, a celý to pivo jsem se vylil do té konzole.
3: Ejajajajaj.
1: Takže teď co?
2: No, to není levná záležitost.
3: Na kolik to přijde zhruba?
1: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
3: Jo,
1: takže celý zlitý, takže jsem tam začal sušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 6:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
3: Co na to říct?
1: Zachráněno. No co na to říct, že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
3: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice a pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela a až potom zase vyskočila nahoru. Takže no, se nepsalo úplně dobře.
1: No jasně, jasně.
2: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
1: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaší nešikovností podařilo zničit? V případě nám to sem hoďte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: One Republic Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. Tyjo, klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina, s tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdraví mít rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil a hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. Někdy jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 váhy a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkujeme Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Takže tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Pojď pak to rád. Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek a bylo to hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jednou jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnul, já jsem telefon zved, ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spad telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho dva dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila. Takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauře 33 desítku. Pamatuješ 33 desítku? Já, taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety. Čověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbloňk a bylo to.
4: No jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leony na Hit Rádiu, minutu po 8:45, hezké ráno.

0: Leony Don Tvory na Hit Rádiu.
1: Dobré ráno. Máme tady ještě dozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když jsem ji prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bulela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
2: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím, no.
1: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
3: To není nové, to je jenom vyprané v pervolu.
1: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě asi řekl, nepokypete. Já bych řekl, nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně z Krnova, tam se říká nepokypnete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Frýdecko-Místecku v Metylovicích, na místní komunikaci zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem, počítejte s omezením provozu.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio z

0: taky Hit Radio v 8.32. Michal, Jasmina, David s vámi, vaše ranní trojice. A David má...
1: ranní update.
2: Ranní update.
3: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
4: Slušný mejdan.
3: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení, teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím, jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
5: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, má na šínu.
6: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
5: A když už jsme u toho Slovenska... A
0: náhodou, co čert nechtěl. No name, tak nie, alebo áno. Je to vaše 8.33. Na Hit Radio.

0: Shakira. 8:40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo...
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To hodili do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vypravili. No, já si představil, jak na té pomůcce

0: chemický prostředek k odstranění klíšťat. Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: Hit Radio, Hit Radio.

0: Krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všim všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku vědci.
1: A proč neřekneš ty?
0: Protože no, jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci. Spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo teda.
0: Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně, takže ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no,
1: ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled?
1: No tak.
0: Zadala sen na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: jsme v cíli. Pondělní snídaně šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák, tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťa. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku, Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Zlechově, pokud byste jeli kolem Módy Zlechov, tak tady máme ťukanec dvou aut na místě, už je ale policie a řeší tuhletu situaci. U Topolné probíhá vyšetřování nehody havarovaného vozidla, je to, jak je odbočka za Topolnou ve směru na KS Bůrovce. Tak počítejte s omezeními a kdyby cokoliv, 601 13 13 05, to je číslo pro vás.
4: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
8: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
9: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků,
10: kouzelní, živá hudba,
11: bořivé dílničky,
12: soutěže pro děti,
13: skákací hra,
14: zvířátka,
15: historická hasičská technika,
16: skvělé občerstvení
17: a zmrzlina.
8: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
7: 29. srpna od 10 hodin.
18: Těšíme se na vás.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: Devět hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu skoro 184 miliard korun. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. Loni byl na konci července státní rozpočet ve schodku zhruba 170 miliard. Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. Od čtvrtka se tam během zásahu vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. S hašením pomáhali mimo jiné i dva vrtulníky. Hasiči využívali i cisterny s velkým objemem vodních nádrží. Severovýchod Egypta dnes zasahlo zemětřesení o síle téměř 5,5 stupně. Oběti ani škody dosud nebyly hlášeny. Epicentrum se nacházelo v hloubce kolem 10 kilometrů, asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Otřesy byly cítit i v Káhiře. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně tak zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavie a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemka s Hradcem remizovali 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
3: Sluníčko, sluníčko, popojí maličko, krásně nám svítí a ohřívá samozřejmě teploměry. Na některých místech ve Zlínském kraji nám svítí už více než třeba 24 stupňů a dnes se máme dostat zase hodně vysoko. 37 nejvyšší teploty, na Valašsku jenom 33 a čeká nás jasná nebo polojasná obloha.
2: Hit Radio Zlín.
3: Tak zase jsme nastartovali ten pracovní týden v plném proudu, je klimatizace také běží, ventilátory také běží, práce jde jako od ruky. No pojďme se podívat na to, co se dělo o víkendu a hlavně pojďme si naplánovat i ten další víkend. Předtím ale muzika Imagine Dragons, Mark Ember a nebo Offenbach, to je to, co vám nabízím. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.
11: Hit Radio.

A netka, jak si ta práce funguje lépe, že? Offenbach Me Wine na Hydrádiu Zlín. Já doufám, že jste si skvěle užili víkend, možná teď sklesle sedíte v práci a říkáte si, ach jo, no ale proč? Zase máme na co vzpomínat, pojďme jako myslet na to, jaké to bylo super a že to taky samozřejmě super může být i v následujících dnech. Někdo z toho horka utekl do klimatizovaných prostor kinosálu, Spider-Man teďka hýbe Českou republikou, promítají jej úplně všechna kina snad ve Zlínském kraji. Někdo se potkal se Spider-Manem osobně? Nekecám, aspoň teda s tím, kdo ho u nás dabuje. Adam Mišík totiž hrál v Havřicích na Hamburger Festu v sobotu, hrálo se taky na Vinicích, Boršicích u Blatnice, ale už můžeme dělat plány na další víkend. Hnedka takhle v pondělí, ať už víme, co prostě bude. Třeba na Kamínka se vrací zase legendární festival. Tam si pamatuju, že chodívalo spousta lidí a myslím si, že i díky tomu line-upu, který je teďka připravený, takže tam zase hodně lidí bude. Celý víkend bude muzika taky ve Valašských Kloboukách, tam jenom tak z hlavy Bára Poláková a další. Nebo někdo vyrazí do Prahy v pátek na Marka Ztraceného. Největší Markův koncert, na který rozdáváme mimochodem na Hydrádiu Zlín i lístky odpolední show Hlavou proti Zlínu v téhleté soutěži. No tak já mám pro vás ale muziku, která je trošku z jiného soudku, ale dost podobného, protože je to Marková kolegyně. Možná jste na ní byli někteří vedenu a je to báječná Eva Farná. Na chvilku hojte práci za hlavu a pojďme vzpomínat.

0: Sofia. Stejnou náladu, jako má tenhle ten song Sofia, takovou tu usmívavou a energickou, budete mít, když vám řeknu, že už je 3. července. Posloucháte Hit Radio Zlín a už jenom pár dnů a zase vám to cinkne na účtě. Jenom ta představa, že? Tak už se člověk musí usmívat. Kdy vám chodí výplata? K 10. nebo 15. Všichni tohleto své datum vyhlížíme, tak pojďme s takovouhle radostí čekat i na další hity na Hit Radio Zlín. Kytarovka, Linkin Park a nebo pohodová Fergie už za chvíli.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z barů Czech Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Fergie zpívá Big Girls Don't Cry, ale nemusí to být pravda. I velké holky si můžou někdy zaplakat. Třeba když, já nevím, v práci vám spadne něco na nohu, nebo když děláte třeba na šicí dílně a píchnete se o jehlu. To se taky klidně může stát. Ale teďka nikdo plakat nebude. Teď se bude totiž vzpomínat na to, když jsme řádili jako mladí a takovéhle pecky nám hrávali z kazeťáků. Se tam točil takový ten magnetofonový pásek. Culture Beat.

0: Kamarád, jako byste si hodili cukr do kafe. Takhle hezky v pracovní pondělí dopoledne. Posloucháte Hit Radio Zlín? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je nám v létě, i když je třeba 25 stupňů, kolikrát chladno? Když jsou takovéhle teploty na jaro, tak někteří už se opalují. Včera se nám trošičku ochladilo a už by si člověk dával mikinu. Ono se tomu prej říká teplotní adaptace. Prostě si naše tělo a hlavně mozek zvykne na vedro a potom mu přijde i třeba nějakých 25 stupňů málo. Naopak několik měsíců, když máte v zimě chladno, prostě kosa, ty plískanice. A jak se na jaro přehoupne teploměr jenom třeba přes 18, tak už bychom bundy schovávali do skříně a že už jako vyhlížíme prostě teplé počasí. Tak až přijde o víkendu ochlazení, které nám slibují meteorologové, tak už víte, proč i v těch letních teplotách nám bývá chladno. Co ale může zahřát, tak to je vždycky muzika, kterou máme na Hit Radio Zlín. Třeba Coldplay. A co rozhodně zahřeje u srdce, tak to je legendární inzerát od skupiny Krištof. Takovéhle hity si budeme hrát už za chvíli, tak si na ně počkejte.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Lidi, co vlastní akcie ČEZu, dneska dostanou dividendy za loňský rok ze zisku. No a za chvíli vám tohleto řekneme ve zprávách s Bárou Purkartovou. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Meziříčská, jak je elektro, tak tady se nám srazil autobus s osobákem. Na místě je samozřejmě policie a vyšetřuje tuhletu nehodu. Ve Zlechově, pozor, tady řeší ťukanec dvou aut, máme to, jak je odbočka u prodejny s potravinami. Buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Deset hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Celkem vyplatí téměř 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Aktuálně má ČEZ skoro 170 tisíc akcionářů. Druhý srpnový víkend bude na břehu Hlučínského jezera patřit dobrému jídlu, pivu a skvělé zábavě. Už tento pátek v 16 hodin začnou tradiční pivní slavnosti s nabídkou pivních speciálů a skvělým hudebním programem. V sobotu dopoledne pak na ně naváže oblíbený guláš fest. Víc starostka Hlučína Petra Tesková.
9: Pivní slavnosti a guláš fest patří k akcím, na které se každoročně těší spousta lidí. Jsem ráda, že se opět setkáme u Hlučínského jezera, kde si každý najde to své dobré jídlo, skvělou hudbu, zábavu pro děti i příjemnou atmosféru. Srdečně vás všechny zvu k nám do Hlučína.
8: No a já dodám, že vstup na obě akce u Hlučínského jezera bude zdarma. V Praze začínají platit mimořádná bezpečnostní opatření. Začíná totiž festival Prague Pride, na kterém se očekává až 50 tisíc lidí. Letošní téma nese název Časy se mění. Do konce týdne festival nabídne na 200 různých akcí. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání Češka ztratila po více než dvou hodinách.
0: Na některých místech ve Zlínském kraji se už teploty přehouply přes 30 stupňů, konkrétně tedy na Slovácku. Na Valašsku měříme o něco méně a dnešní maxima tam taky nebudou tak vysoká, jak na jiných místech 33, jinak ve Zlínském kraji povětšinou 34 až 37 stupňů díky jasné obloze. Užívejte si letní den, pokud to jde.
6: Hit Radio Zlín.
0: Já vím, že jste v práci, ale tak my vám do toho budeme hrát skvělou muziku a potom si užijete ten den. Bruno Mars anebo Rihanna už za chvíli.

0: jste byli z víkendu unavení a nechtělo se vám nic dělat, tak tohle vás muselo postavit na nohy. Shut up and dance with me na Hit Radio Zlín. A pojďme vzpomínat. Oni dnešní děti už toho nebudou až tak moc znát, ale pamatujete, když my jsme mývali prázdniny, tak se nadělali důlky a hráli se kuličky. Někdo z těch lepších rodin měli ty luxusní duhovky. My jsme doma měli takové ty hliněné, ale taky hezké, že jo, modrá, zelená. Já vás ve Zlíně vezmu na jeden unikát, tady totiž někdo taky vzpomínal na dětství a ten unikát je kuličkodráha. Někdo dal v rámci projektu Tvoříme Zlín nápad, aby něco takového vzniklo na obecinách. A tenhle ten nápad dostal od města zelenou, peníze a taky realizační firmu a máme v našem krajském městě novou zábavu. 9 kuličkových drah. Tak až řeknete v práci poslednímu kolegovi to tradiční, tak zítra, vemte děti a běžte to rychle prozkoumat.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Jak hity, u kterých si vzpomíná člověk na to, jak se pařilo, tak i pecky, u kterých máte chuť z práce napsat své drahé polovice. Tohle to byl Tom Grennan na Hit Radio Zlín. Kamarádi, Slovácko remízovalo s Brnem na domácí půdě 1-1, možná jste někteří u toho byli, vedro bylo, že jo. Dlouhé desítky minut fanoušci čekali, už jako nevěděli, co se bude dít a konečně si mohli ale zakřičet. Jako ani se fotbalistům nedivím, ta sobota to bylo jako v Pražce, ale dobrý bod, kluci, 1-1 tedy Slovácko s Brnem. Budeme vyhlížet další zápasy a taky další skvělou muziku. David Guetta a nebo Nicky Jam, to je to, co pro vás mám už za malou chvíli na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.
1: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Kdo někdy chodil na kurzy latinskoamerických tanců, tak si teďka musel tak jakoby zahýbat boky. No ale teď na Hitrádiu Zlín budeme pokračovat českou klasikou. Kamarádi, dáme si legendu, legend české hudební scény, a to skupiny Luci. Vy už slyšíte, že bude hrát Daniela. Já musím o této skladbě říct, že velice dobře ji tehdy už vzali kritici a říkali, ty metafory, kdo ví, jestli tam nemyslí na sex. Já si myslím, že jo.

0: Co už jste se normálně dostali do toho pracovního procesu? Pondělní kolečka se rozběhla jako každý týden. Naštěstí tomu pomáhají samozřejmě hity z Hitrádia Zlín, jako byl ten od Robina Schulze. No ale prej jsme v práci horší a horší. Slyšíte dobře? Teďka možná jako šéfové zpozorní. My prej každý den děláme strašně moc hodin, ale ten výkon klesá. A není to kvůli letním teplotám. Ve srovnání s okolními státy Evropy jsme za Polskem. Ale co je dobrá zpráva, a teďka jako je potřeba ukázat na někoho, kdo je horší, že jo, tak jako i v té práci normálně. Nechce se nám, ale více nechce Rakušákům a Němcům. Tak jak to máte vy? Přijde vám, že jste výkonnější, nebo tuhletu statistiku bohužel musíte odkývat? No pojďme zabrat, muziku k tomu máme připravenou Cyril Stumbling, Lauren a nebo taky Deep Blue Something a krásná balada Breakfast at Tiffany. Na Hit Radio Zín už za chvíli. Hit Radio.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Léto v každém z nás, Run na Hydrádiu Zlín, Becky Hill a Galantis. Máme 11 hodin, Bára Purkartová nám přináší zprávy a v nich se dozvíme, že v českém éteru, ale ne tom rádiovém, ale obchodním, koluje docela dost textilních padělků, obuvy a kožené galanterie. Více informací už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Brumově Vilnice u pošty, tady máme vyšetřování havárky, cyklisty na místě musí zasahovat i záchranka. Buďte na svých cestách opatrní, pokud byste jeli přes Horní Bečvu, Prostřední Bečvu, Dolní Bečvu, Rožnov pod Radoštěm, Zubří a Zašovou i Valmes, tak tady probíhá čištění přídlažeb, tak jsem to chtěl říct. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Můžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.

0: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Část vysokých škol stále čeká na přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Někde se uchazeči mohou hlásit až do konce srpna. Volná místa mají stále obory jako například ekonomie, ošetřovatelství nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i kolo třetí. Tisícovka obyvatel Napajedel na Zlínsku se letos zapojila k projektu Chorenci. Jeho cílem je oživit lokální ekonomiku. Radnice mezi přihlášené rozdělí 1 000 000 korun ve formě elektronických korentů, které bude možné využít při nákupech zboží a služeb. Do projektu se zapojilo více než 20 místních podnikatelů. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více jak 14 000 kusů padělků. Víc mluvčí inspektorů František Kotrba.
1: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%, to znamená každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
0: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galanterie. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová 18 do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
2: Z Konovic už nám hlásíte 34 stupňů, zdravíme Nikču, no a jinak dneska teploty budou vysoké. 38 můžeme mít na teploměru ve stínu, 33, pokud se budeme bavit o Valašsku, tak kdo by chtěl u té zachladném v uvozovkách, tak může tady do této části našeho kraje. Jinak má svítit sluníčko a když se objeví mraky, tak bude ta obloha polojasná.
3: Hit Radio Zlín.
2: Takže si společně užijí skvělou muziku, která je přichystána po té 11. Miraj a Tenkrát, pojďme vzpomínat s klukama.

zpívalo v této skladbě. Každá akce má nějakou reakci, takže když teďka zaberete u práce, tak možná dostanete i nějakou tu letní odměnu. Třeba šéf přinese, nevím, ledňáky nebo něco takového. No, posloucháte Hit Radio Zlín, máme 11 hodin a 15 minut a představte si, prej se nám povedlo pro letošní rok vyčerpat přírodní zdroje. Ne, že bychom už neměli uhlí, ropu nebo další, ale prej odteď jedeme na dluh. Za 7 měsíců tohoto roku jsme dokázali vyčerpat příděl, který na tenhle ten rok vědci vypočítali a měli bychom s ním pracovat až do prosince. A pokud to prej takhle půjde dál, potřebovali bychom 1,73 země. Jenom myslím si, že tady trošičku nastává problém. Jo, to není jak když zajdete zazvonit k sousedům tady ve Zlíně na jižních svazích, jestli nemají trochu mouky, že pečete. V tomhle případě my zatím jako druhou planetu nemáme k půjčení. Naštěstí, ale pořád tady máme tuhle tu první, tu naši. A pořád ještě máme čas se k ní začít chovat tak, aby vydržela co nejdéle i pro ty další, co po nás přijdou. Každý trošičku chodit víc pěšky, kupovat jídlo tak akorát, prostě to nepřehánět. No a muziku to si užívat společně a nejlépe tak v kolektivech, pouštět hromadně rádio. Jedna elektřina, víte co, ne žádné prostě sluchátka, každý něco jiného. Ne, poslouchat Hit Radio Zlín.

0: Tři větší hity, jako třeba Ole Mars, anebo za chvíli Pitbull s Christinou Aguilerou. Posloucháte Hit Radio Zlín. Pojďme si u vás práci udělat takový testík, takový test. Dejte dohromady 10 kolegů, pokud to jde, pokud tam nejste třeba sama někde v kanceláři, ale pokud to jde 10 lidí, dejte vedle sebe. Pracoval někdo z nich včera? Já se na to ptám kvůli tomu, že každý desátý Čech pracuje v neděli. Moment, nepočítáte tam, že jste pomáhali manželce s nádobím po obědě, jo? To vůbec, nebo nějaké luxování. Tak. Takže když teďka člověk se dívá na tu práci v pondělí, že to není tak hrozné, že jo, když byl ten víkend volný. Pro lepší náladu pondělní ty nejlepší hity, jak už jsem říkal, za chvilinku Pitbull a Christina Aguilera a nebo Miley Smith.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný? Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
5: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
6: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků, kouzelní, živá hudba,
7: bořivé dílničky,
6: soutěže pro děti,
7: skákací hra,
8: zvířátka,
9: historická hasičská technika,
10: skvělé občerstvení
11: a zmrzlina.
5: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
4: 29. srpna od 10 hodin.
12: Těšíme se na vás.
13: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
14: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio. Yes for money.

0: co ne.
1: V rámce 11.35 možná máte po poradě a možná by bylo ale vhodné teďka si udělat ještě takové menší školení. Někdo z vás totiž půjde na Marka Ztraceného zadarmo díky Hitrádiu Zlín. Odpoledne v soutěži Hlavou proti Zlínu rozdáváme lístky. Stačí se dovolat 3 správné odpovědi a je to vaše. No a teďka to školení, jo. Když potom ten Marek Ztracený přijde na Letnou, tak když jej vidíte přicházet, děláte a když už jako začíná hrát, tak křičíte Marek, Marek, Marek.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
3: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Santos, Filip Bartek přeje hezké dopoledne a užijte si krásný slunečný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
7: Leo Tryskáč.
8: Pachatel utekl ze svého výběhu.
6: Leo Tryskáč.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na silnici z Brumova Bylnice přes Klobouky, Horní Lideč a Polanku až po Vsetín. Dnes tam pracuje údržba, projíždíte kolem jich ohleduplně. A stejně to platí pro silnici z Valmezu přes Zubří a Rožnov až po Bečvy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou někdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
4: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
6: Státní památky ve Zlínském kraji hlásí zatím nižší návštěvnost než loni. Čísla klesla ve všech čtyřech památkách, tedy na hradě Buchlov, zámcích Buchlovice a Vizovice i v Květné zahradě v Kroměříži. Památkáři ale podotýkají, že na celkové hodnocení je ještě brzy a že nejvýraznějším faktorem návštěvnosti zůstává počasí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
6: I dál čekejme na východě Moravy slunečnou a maxima 35 až 38. K večeru se výjimečně může přihnat bouřka nebo přehánka. Tropická bude i noc.

Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026, půlka prázdnin za námi, no jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty, já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. Tak je to takový malý náznak moonwalku, a tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí kromě najatých tanečníků i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost, a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí. Já jsem Mirka.

0: Michael Jackson. Ve 12 hodin a 6 minut takhle hraje Hit Radio. První srpnový pondělí. Boží, co? A fakt, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio a Michael Jackson, tedy srdcovka číslo 1. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, takže tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví, zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo, jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a taková jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777. Kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo? A navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby. A teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: Crosby na Hit Radio, zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký, jako veledyba, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho pra strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: 1995 a vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free, což je hit do tohohle počasí, jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl, jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho bychom se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla, měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohynorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenostma jako já. Pokračuju dál ve zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal díško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala 100 a odjela. A zdravím všechny kamionačky. Prostě humor kamionaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě přijedu letě dvoj smyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Rehab a Iná na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Rádio, s váma Jirka Pelnář a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože předám mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a dýško nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hráli jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bys mě mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou, malá dáma. Díky za zprávu, srdcovka na přání. Zdraví.

0: ve 12:42, s vámi Jirka Pelnář, za chviličku také Regent Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona a mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hitradia 777 937 777, píše: ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hitradiu samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni, a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hitrádia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak na toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hitrádio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď, já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, nebo ne, se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi: ty jsi se úplně... A já řeknu: jo! A proč ne, teď je pondělí, pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hitrádia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem, pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo, a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Archeoskanzen Modrá, klenot naší historie, vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
1: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství, i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na silnici z Brumova Bylnice přes Klobouky, Horní Lideč a Polanku až po Vsetín. Dnes tam pracuje údržba, projíždějte kolem jich ohleduplně. A stejně to platí pro silnici z Valmezu přes Zubří a Rožnov až po Bečvy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Valašské Klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní, zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
14: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřat.
13: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám. Kinobus dopravního podniku ode dneška parkuje v Kunraticích každý večer až do čtvrtka. Si v ulici za parkem můžeme zajít zejména na české komedie. Dnes je to filmová režijní prvotina Patrika Hartla, prvok Šampon, tečka Karel. Zítra zatím poslední film Honzy Svěráka Pět švestek. Promítá se od 9 večer zdarma.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: I dál čekejme na východě Moravy slunečnou a maxima 35 až 38. K večeru se výjimečně může přehnat bouřka nebo přehánka. Tropická bude i noc.
6: Jirka Pel
11: vlnách. Hit Radio.
1: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ono je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, no, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo, jo? Se koukáš.
13: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
1: Já jsem říct uprchlíci, ne, zpravodajec nebudu, zprávař nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu, když už jsme ve zprávách měli, že naše pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu za chvíli tady na Hit Radio.
11: Hit Radio.

John na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupili byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde, nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i poponeste, tady to je úplně naprosto v pohodě, že jo? Pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, kde se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takhle, takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: tohle je bomba. I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamite, je název hitu od té Kruze. 13 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska, v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro. Jo, hele, studený melon v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu melon je zelenina a ne ovoce, že jo, takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že ty to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselý, nebo kyselý. No je kyselý, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl, takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat, říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Jo, ale úplně sám, jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pain a Rita Ora na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si pro boha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme, nebo řidiče BMW, ale... Ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl se ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hitrádiu, chviličku po 2:45, je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše, je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo. No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo, ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hitrádiu dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12 a 15 hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12 a 15 hrajeme hru Dokonalá desítka, dám vám 10 otázek, za každou správnou odpověď je 1 000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulej pátek, tak Radek vyhrál 8 tisíc, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu společně s Orlenem.
1: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavysílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elzo jsme se vydali společně se Shakirou tady u nás na Hit Radio, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávejte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále jezdíme Kyvadlově na okraji Vizovic směrem na Valašskou Polanku. Počítejte s mírným zdržením u semaforu. Stejné omezení potkáme i mezi Lukovem a Kašavou, taky tam počítejte se zdržením. Potrvá to až do listopadu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
9: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
10: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
11: Čeká vás den plný zážitků.
12: Kouzelní. Živá hudba.
13: Bořivé dílničky.
14: Soutěže pro děti.
15: Skákací hra.
16: Zvířátka.
17: Historická hasičská technika.
18: Skvělé občerstvení.
19: A zmrzlina.
9: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
20: 29. srpna od 10 hodin.
21: Těšíme se.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic dálnic Jan Riedl.
4: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
3: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna Paks by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Státní památky ve Zlínském kraji hlásí zatím nižší návštěvnost než loni. Čísla klesla ve všech čtyřech památkách, tedy na hradě Buchlov, zámcích Buchlovice a Vizovice i v Květné zahradě v Kroměříži. Památkáři ale podotýkají, že na celkové hodnocení je ještě brzy a že nejvýraznějším faktorem návštěvnosti zůstává počasí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Tropy na východě Moravy pokračují, maxima kolem 38 stupňů nám vydrží až do čtvrtka. V pátek se nám v regionu ochladí o 10 stupňů a místy bude pršet.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, nám akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma,
2: kdy
1: vědci
2: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože, 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkal, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách, to bylo naprosto normální. A tak tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte, mají
1: vědci
2: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru, nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda, nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dua Lipa Love Again. Se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi, jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne, jo? Za mě teda jo, jako na první dobrou, že já, nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním, tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným Francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým Francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným Francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt olíbat, jo? Nemusím nic jiného.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u ohně, že jo, když se prostě hrály tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše, a nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život. A spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým Francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Asi to po vás úplně nechci. To číslo jenom nad tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti zachovat.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali. Nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova. Který je jenom hezká otázka, ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a odteď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je děs teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení, jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální. Jo? A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví, jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě, upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Radio s Jirkou Pelnářem.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Macias a Naďa na Hit Radio ve 14 hodin a 35 minut venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají, jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Radio. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v Bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. On říká, ej, como estás, jsem já, že jo, Enrique? Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

Rádio, 14 hodin, 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná, na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalýho ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat nemusí, chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách, no a k tomu navíc, mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv na artech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny, kdo jste

0: Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ, cítíš to bušení srdce. To není jen jízda, to je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský, Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: No a dneska po víkendu hezky v plné polní od 15 hodin, to zase rozjedem. A co víc, 15.30, jak jsme zvyklí, hlavou proti zlínu, i dneska tady budeme mít super ceny, tak se na to počkejte, zatím nebudu nic prozrazovat. Ale je třeba nachystat si číslo 601 13 13 05.
2: Zlepši si náladu.

0: Jejich nejlepší dopravní servis na východě Moravy jde potěšit. Nevidím žádné komplikace, jezdíme úplně v pohodě, dokonce i já při cestě z Otrokovic jsem do Zlína na Mlacou, jsem neměl jediný problém. Tak prosím vás, hlavně ať nám to vydrží. Kdyby se to změnilo, tak 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Jsme o krok blíž stavbě Prštenské příčky, která uleví dopravě v centru Zlína. Usnadní totiž propojení Prštného a jižních svahů. Město už zažádalo o stavební povolení na své části stavby a chce ho mít do konce letošního roku. Další části postaví Správa železnic, souvisí totiž s elektrifikací kolejí z Otrokovic do Vizovic. Hlavní práce mají začít za 2 roky. Padla obžaloba v bitcoinové kauze. Státní zástupkyně žádá pro ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho někdejšího náměstka Daniela 6,5 roku vězení a k tomu peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Obžalovala i Tomáše Jiříkovského a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s darováním bitcoinů v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Ariana Grande se v závěru léta stáhne z veřejného života, dokončí současné turné a odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v Londýně. Současný vzhled americké zpěvačky v novém videoklipu vyvolal novou vlnu spekulací o jejím zdraví. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Crvenou zvězdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve 3. předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. Určil to dnešní los.
9: Počasí v 5 slovech.
0: A Šárka Holubcová.
12: Hrozný vedro až do čtvrtka.
0: Děkujeme.
9: Hit Radio Zlín.
0: Tak nebo my už se ale pocitově předneseme, možná ne úplně do k vodě někam, do chládečku, naopak do absolutního pekla horka, protože tento pátek to vypukne na Letenské pláni. A co víc, my pro vás máme lístky na Marka Ztraceného.
12: Už za chvilku v hlavou proti Zlínu, tak si počkejte.
0: A zase klasické moje 3 vysoce kvalitní otázky, prosím vás pěkně.

0: blbou rádi říkáme, tady odpolední show, David Bagetta, Raketa Špageta, za námi taky Alfa Vela, Iva Max, ovšem teďka konečně k tomu, co my všichni chceme, a to voda, koupaliště a koupáky obecně, tak bazény a podobně, tak vy jste se asi pravděpodobně o víkendu válili někde u vody, že?
1: My jsme měli prostě túru a grilovačku, ale tak voda tam byla taky, díky bohu, jinak bych asi umřela, takže...
0: Jakože spotili jste se tak, že byla voda.
1: Přesně tak, teklo z nás doslova.
0: Jo. Jste si udělali vlastní bazén pod sebou, paráda. Ten jsem nepočítal, nicméně pokud jdete na koupaliště, tak to je otázka samozřejmě na vás na všechny v tuto chvíli. Co máte za rituály, než jdete do vody, nebo případně hlavně, co si v bufetu musíte po každé příležitosti dát, když jdete na koupání? Protože
1: jako...
0: dělal se obrovský průzkum.
1: Ano.
0: A my už víme, co se na koupalištích prostě nejvíc jí.
1: To je prostě párek v rohlíku a zmrzlina, ne? To je jasné.
0: Ne.
1: Ne jo?
0: To vás překvapí.
1: Tak to si počkám.
0: Čili 601 13 13 05, v tuto chvíli je to na vás, abyste za prvé tipli, co se tak nejvíce na koupališti jí, my to víme, za chvilku řekneme, a nebo zároveň, co jíte vy, co si musíte vždycky dát, než jdete do bazénu.

0: sympatický pozdrav, R.E.M. na Hydrádiu Zlín. Tady odpolední show, no a my jsme se vás ptali, co si myslíte, že se nakoupili všich nejvící, nebo spíš, co vy si tam nejčastěji dáváte. Tak ty jsi řekla co, párek rohlíko pivo, nebo zmrzlina?
1: Zmrzlina.
0: Ne.
1: Dobře.
0: Odpověď zní ne. Odpověď správná je, že nejvíc, i přes to vedro, i přes to horko, my do sebe prostě po tunách ládujeme smažené.
1: Jejda.
0: Hranolky, krokety, smažáky. To je prostě šílený. Ale je pravda, že já si jako hrance s kečupem dávám vždycky taky.
1: Je fakt, že jako každý, kdo jde s dětma na koupaliště, no, počítá s tím, že aspoň jedny hranolky jako padnou. To je
0: teď
1: fakt.
0: Jsi naskočila. Martin, vždycky hranolky s kečupem.
1: No jo.
0: A tohle máme od dětství všichni bratři, jak nás tata vždycky na koupáku tímhle ládoval. Jindy bych si je nedal, ale na koupáku musí být.
1: Přesně, prostě to má člověk naučený, tak to nemůže porušit.
0: Přesně. Jitka, já už dneska žádné rituály ani jídla nemám. Já když tam jdu s dětma, tak chci přežít. Takže první co, tak se jde do vody a pak na nuka.
1: Jo, jo, já to znám i ty, mám to úplně stejně, přesně, vždycky říkám dětem, vemte si kamarády, ne, že zase budete prudit mě pořád, jo.
0: A musím ještě jako poděkovat WhatsAppu obecně, té společnosti a programu, že ke každému číslu často přizazuje jména, jinak bych se nedozvěděl jméno dalšího pisatele, je to Pavel, a napsal jedno slovo. Pivo.
1: Jinak, počkej, to jsi psal ty, Pavle.
0: Jsem si napsal.
1: Docela to sedí.
2: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Marek Ztracený, letenská pláň 2026, už 7.8. Ježíš, pardon, už vysílám. Já jsem se začetl tady normálně. Mám krásnou knížku, jenom jednostránkovou. A hned dvě za sebou. Jsou velmi podobné, ale liší se tím, že každý na ní může stoupit. Jsou ty dva, ty lístky na Marka Ztraceného na letenskou pláň do Prahy už na tento pátek na 8. večer. Ivča by se tam ráda podívala. Ivčo, dobré odpo.
2: Dobré odpoledne, ahoj.
3: Nazdar, nazdar. Tak co, bojíš se trošku, co Pavel vymyslel za otázky tentokrát?
2: No určitě.
1: Tak prosím tě, vždycky ke každé otázce tři odpovědi, je to úplně jednoduché, když nebudeš vědět, Šárka ti poradí. Můžem na to?
2: Ano.
1: Tak dneska se držíme žánr cestování, protože na Marka Ztraceného se musí cestovat. Takže první otázka, kolik minut vám ukáže průměrná navigace přes Zlín, když začátek je u centra Zlín Malenovice a druhý konec je na Vršavě? Za A 9 minut, za B 19 minut a za C 59 minut.
2: Nejde.
1: Za kolik zhruba prostě projedeš ten Zlín komplet, jo? Z bodu A do bodu B. 9, 19 nebo 59 minut. Podle navigace.
3: A nemyslíš jako ve špičce?
1: Já jsem to hledal kolem 10. dopoledne.
3: Jo, tak to bych typla... víš, pojď, to řekni správně.
1: Tak i vys, typni si.
2: Takže typuju 19 minut.
1: Správně.
3: Jasně, že jo.
1: Jo, v klidečku, kdybys řekla špatně, abych tě opravil, abych dělal, že jsem tě neslyšel. Tak, druhá otázka, co se stane, když vás v MHD chytí revizor bez lístku? Za A, zaplatíte pokutu 1200 korun na místě. Za B, zaplatíte pokutu 3500 korun na místě. A za C, fyzicky vás revizor napadne.
3: To máš těžký ty otázky tentokrát.
2: No to jo, teda.
1: Jde tady
2: já
1: o velké.
2: Já tak se mnou nejezdím.
1: No, to možná jsi měla.
3: Aby si věděla, přesně.
2: No, nevím, bývalo to kolem tisícovky, tak...
1: Takže 1200, 3500, anebo tě zbije, no.
2: No tak
3: 1200. Jasně, že jo, dobrý je to.
1: A pozor, posledního. Kdo se v autě nejčastěji ptá na otázku, už tam budem? Za A, manželka. Za B, navigace. A nebo za C, děti.
2: Naše děti.
3: No jasně.
1: Dva lupeny na Marka Ztraceného na letenskou pláň jsou tvoje.
3: Hej Pavle, já nevím, jestli bys jí ale neměl dát aspoň tři, protože ty otázky byly fakt těžký jako dneska.
1: Dneska
2: nebylo jenom tak.
3: Že jo, no.
1: Ivi, já tě uklidním, náhodou tohle byly sranda otázky oproti zítřku, protože zítra opět rozdává na Marka Ztraceného a já přitvrdím. To byla moc jednoduchý.
3: Nebojte, my to zase poradíme všem, takže přátelé, nebojte se, jinak nikdo nezavolá Pavle.
1: Ivi, koho bereš sebou na Marka Ztraceného?
2: No určitě manžela, my se totiž do té Prahy chystáme na víkend.
3: Nechci.
2: A byli jsme i v Edenu na Marka Ztraceného, ale říkali jsme si, že na letenskou pláň letos ne, protože tam bude strašné davy, ale úplně mě to nahlodává, celý týden nad tím přemýšlím, že bychom to dali.
3: Ale tak teď už máš jasno.
2: No a teď už musíme, no.
1: Tak, teď už se nedá jinak, já se vás tam zkontroluji, jestli jste dorazili, jo?
2: Je, tak to je super.
1: Děkuji se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: prosím vás pěkně, když už nám na cestách ve Zlíně začal klid, konečně. Konečně, po těch týdnech a měsících útrapách, co jsme tady zažívali, tak jsou další problémy. Nikoliv ale ve Zlíně, tentokrát v Otrokovicích, i tady na Hit Radio Zlín v odpolední show to musí zaznít, že v Otrokovicích teďka započínají další opravy cest. Tentokrát se bavíme o silnici vedoucí k nádraží. Tady se nově bude upravovat něco nebo co, takže tady můžeme očekávat nějaká zdržení na další.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
1: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a možná, že i díky prázdninám nemám hlášené žádné komplikace na cestách. Prosím vás, hlavně ať nám to vydrží, ať to pondělí odpoledne je takhle v poklidu i nadále. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Nad Zlínským krajem nám dnes kroužila letadla britských vojáků. Měli tady cvičení a trénovali mimo jiné tankování za letu. Mohli jsme tak dnes slyšet silné hučení leteckých motorů RAF, a to třeba ve Zlíně, Kroměříži nebo Luhačovicích. Letošní červenec byl v Česku trochu teplejší, než je průměr, nebyl to ale žádný extrém. I když jsme zažili dvě silné vlny veder hned na startu a pak na konci měsíce, celkově šlo jenom o čtvrtý nejteplejší červenec za posledních 10 let. Větší vedro bylo třeba i před 2 lety. Srážkově byl ale první měsíc prázdnin velmi chudý, nenapršely ani 3/5 normálu. Česká komedie Pět švestek od režiséra Jana Svěráka míří do kin ve Velké Británii. Jde teprve o čtvrtý český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky podařilo ve větším měřítku dostat do britských kin. Snímek má úspěch nejenom u staršího publika, na které cílí především, ale zaujal i mladší diváky na letní filmové škole v Uherském Hradišti. UEFA pohrozila šéfovi FIFA žalobou kvůli plánu prodat podíly na mistrovstvích světa soukromým investorům. Už dřív se nechala slyšet, že nikdo nevlastní fotbal a není na FIFA, aby ho prodávala. FIFA chtěla prodat až 20% podílů z šampionátů firmám. Do plánu byly zapojeni i lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavní roli měl hrát manžel jeho dcery Ivanky. I dál čekejme na východě Moravy slunečno a maxima 35 až 38 stupňů. K večeru se výjimečně může přihnat bouřka nebo přeháňka. Tropická bude i dnešní noc. Zítra má být u nás v regionu ještě o stupeň tepleji než dnes a po celou dobu slunce.
6: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show samozřejmě pokračuje. Pavel Cacek, Šárka Hlubcová s vámi. Přichází čas na můj nepatřičný humor. A já bych jenom rád podotkl, že se u nás maluje. Takže jsme napenetrovali, teďka děláme na bílo. Takže zdravíme na Bělov. Jsi tak uvědomil.
9: Hele, úkol zněl jasně. Pavle, pozdraví jednu dědinu. A on s toho udělá tohle, přátelé.

0: Vítra Newsweek s vámi, odpolední show taktéž, samozřejmě Pavla Šárka, ale věděli jste, že náš pas je takový Schwarzenegger mezi pasy? Náš pas má obrovské bicáky. Pas, na který cestujeme. Pokud teda cestujeme
1: jo, někam. Cestovní pas, já si furt říkám, jestli mi jako naznačuje, že jsem tlustá, jako že mám silný pas, nebo co to
0: ne,
1: tady.
0: Ne, tvůj pas je v pořádku, ale náš pas cestovní je namakaný frajer, protože prosím vás pěkně, je to sedmý nejsilnější pas na světě. Vy se na něj dostanete na 183 destinací. Aby bylo jasno. Já jsem teda nezjišťoval, kdo je nejlepší, to mě nezajímá. Mě zajímá, kdo je nejhorší.
1: Ano, jako vždycky, aby se si mohl smát, jo.
0: Jo, takže ukážeme prstíkem směrem do Kambodže, Haiti nebo Madagaskaru. Na těchto místech mají nejhorší pasy vůbec. Dostanou se jenom do 22 destinací. Přičemž pravděpodobně většina z nich bude v sousední vesnice.
1: No, přesně tak, jako. No, jasně.
0: Takže velmi jednoduše teďka na vás. 601 13 13 05 otázka zní, co nejexotičtějšího jste kdy navštívili?
1: A nemyslíme divnou sousedku.
0: Třeba Cindy Báda nebo tak. To je exot, hele.

jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: příjemně překvapili na našem WhatsAppu, protože jsme se ptali před chvilkou tady odpolední show na Hit Radio Zlín, do které nejexotičtější země nebo části planety jste se kdy podívali. Dominika, pro nás asi největší zážitek byl vidět a prozkoumávat Dubaj. Je prostě neskutečné, co člověk dokáže postavit do prostřed pouště. Což je vlastně obrovská pravda, protože všichni známe ty fotky, jak to začínalo se stavět a jak to vlastně vypadá dneska, že jo?
1: Vidíš, já jsem si vždycky říkal, že mě Dubaj neláká právě proto, že je tam strašně lidí a všude jako já nevím.
0: Já bych tam šel s tím, že bych se tam natřásl a čekal, že mě odchytne nějaký šejk a řekneš, pojď, budeš můj manžel třeba, nebo něco takového, že se o mě bude starat.
1: To bys vážně chtěl, jo? Mm-hmm.
0: Víš, kolik má peněz? Jakože, víš jak? Jo, hele,
1: dobře.
0: Hledáme kompromisy. Život je o kompromisech, víš, jak to je. Tomáš, v Etiopii jsme byli na pár dní pěšky a to byla tvrdá zkušenost, nádherná, ale tvrdá. Etiopie, to je zajímavý, to je hezký.
1: Ty jsi byl kde, Pavle? Přiznej se.
0: Já jsem na Slovensku kdysi.
1: To je taky hodně exotika, to
0: byla,
1: je pravda.
0: To byla velká.
1: Občas je fakt, že některá místa, viděli jsme film Eurotrip všichni, že jo, tak tam přesně pes s utrženou rukou v kuse, prostě to vidíš jenom na Slovensku.
0: Jsem byl na Hlaváku v Žilině a to bylo super.
1: Wow.
0: To byla exotika. Jitka, my jednou byli v Polsku, počítá se to?
1: Taky dobrý.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Hořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
4: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti.
3: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na vás.
16: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
17: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Neboli z nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, se konečně dozvíme. Konečně! Co Šárka mívá v kufru.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Když se balíte, co si tam dáváš?
2: Ale já nejsem jako v tomhle asi nějak jako zajímavá, upřímně. Já dokonce powerbanku se tam bojím dát, aby mi nesebrali náhodou, takže asi tak, ale tak když už teď přesně lítáme na ty dovolené, tak jsem si našla seznam nejdivnějších věcí, co kdy teda bezpečáci našli v kufrech cestujících. Začneme zlehka, jo. Živý humr v plišákovi ukrytý, jo. Lidská lebka v hrnci, to je furt jako dobrý, jo. Pacha. Někdo měl v kufru malého živého tygra.
0: To je hezký, jo.
2: A jeden pár vezl 5měsíční miminko v kufru.
0: V kufru,
2: super. Pěkný. Ušetřili.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: se omlouvám rovnou, tady na Hit Radio Zim odpolední show, že mám takovou nostalgickou, protože já jsem dneska dopoledne narazil na fotky, jak to teďka vypadá na obecinách, kde si teďka můžou děcka užívat nové hřiště. Já jsem zase jako, a to furt budu připomínat, jak si můžeme vzpomenout na svoje jako hřiště v našich jako dětských letech.
1: Jo no, všude byly kamínky, takže když jsi spadnul, tak...
0: Hotovo.
1: To, au.
0: To, jo, bylo, no. To bylo dřina, doslova. Taky jsme, že měli jsme tam jako pískoviště, měli jsme ten klepač koberců a tím
1: skončili. Jasně, tam jsme si hrali nejvíc vždycky, že jo, samozřejmě.
0: No a na obecinách teďka mají podle mě hřiště budoucnosti, protože tam mají novou kuličku dráhu, velký kopeček a jezdí tam kuličky a to je prostě, to je taková blbost. Ale podle mě to tak zabaví ty děcka.
1: Hele, jakože... vřele doporučuju, když měl synek tak kolem přesně 3 nebo 4 let, tak asi 6 hodin jsme na takové kuličko dráze venkovní strávili. Jako, doporučuju, přátelé, vemte si sebou kafe do termosky, sedněte si do stínu a nechte je.
2: Zapomeňte, 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
7: Před 1000 lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
6: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: tady reklima, ale ani tato dokonce nestíhá normálně zpracovávat, co si žene zvenku. Je teda brutální vedro. Začíná jako přituhovat? Říká se u vedra přituhovat?
1: Jo, vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Tohle to říká v zimě, je jako použitelný, no. No.
0: Takže začíná od...
1: 35 pod kotlem.
0: Začíná odtuhovat? A začíná být čím dál větší vedro. A i o tom bude řeč ve zprávách.
1: Přesně tak, mě strašně baví ta informace o tom, že koncem týdne se ochladí a pak bude jako 30 stupňů. Ježiš, kežby, to si oddechnem.
0: Dneska tady Šárka prohlásila mimo mikrofon jednu pěknou věc, řekla, v pátek bude o 10 stupňů míň. A já říkám, takže 37, tak to je pohoda. Tak.

0: už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nevidím žádné komplikace, no ale nám se daří. Kdyby náhodou se přece ale něco někde na cestách ve Zlínském kraji stalo, určitě hlásit, ať to můžu poslat dál. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz. Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Současná vedra budou u nás v regionu pokračovat až do čtvrtka. Od pátku nás pak čeká ochlazení a odpolední maxima budou kolem 25 stupňů. Náš organismus teď musí snášet pořádnou zátěž. Pomáhá například chladit si předloktí studenou vodou a vyhýbat se přímému slunci hlavně přes poledne. Ale co když to není možné? To nám poradí dermatolog Petr Arenberger.
8: I fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor, dokonce třeba taková ta speciální trička, bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
7: Opakované spálení kůže může vyvolat rakovinu pokožky. Padla obžaloba v bitcoinové kauze. Státní zástupkyně žádá pro ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho někdejšího náměstka Daniela 6,5 roku vězení a k tomu peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Obžalovala i Tomáše Jiříkovského a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s darováním bitcoinů v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Do startu Berunček Rally Zlín zbývají necelé 2 týdny. Čeká nás už v závěru příštího týdne a nejde jenom o obří sportovní událost, ale taky o významný impuls pro místní cestovní ruch a ekonomiku. Řada ubytovacích zařízení ve Zlíně a okolí už hlásí vyprodáno. V pátek, kdy nás čeká ikonická Super RZ ulicemi Zlína, se centrum města uzavře už v 16.30. I dál čekejme na východě Moravy slunečno a maxima 35 až 38 stupňů. K večeru se výjimečně může přihnat bouřka nebo přeháňka. Tropická bude i dnešní noc. Zítra má být u nás v regionu ještě o stupeň tepleji než dnes a po celou dobu slunce.
5: Hit Radio Zlín.
0: Poslední 60 minut odpolední show je tady. My se za chvilku ještě vrhneme na nějaké restíky, které jsme dneska ještě tady nestihli přečíst z našeho WhatsAppu 601 13 13 05. Jestli se chcete k čemukoliv vyjádřit, tak teď máte jako teoreticky možnost a zároveň si řekneme, co v e-shopech chybí. Máme velký nedostatek jedné věci. Tušíte?
7: Opalovací krém?
0: Špatně. Řeknu za chvilku.

0: Fit Radio s vámi, tak jako odpolední show, no a my se musíme jako dostat k tomu velkému tématu, co chybí ve shopech. Co teď budete mít problém sehnat? Co teď? Tak tady zaznělo opalovací krém.
1: Jasně, ale bude to něco takového, no, ne? Letního, ne, prostě, nevím, rukávky nebo tak.
0: Je to letní věc.
1: Jasně.
0: Ale jako můžete ji používat teoreticky celý rok, ale většinou ji používáme v létě. A já to každý rok řeším, protože každý rok, a to je nápověda, jo. Každý rok to kupuju do dalšího pokoje. Už to máme ve dvou pokojích.
1: Nějaká klimatizace přenosná.
0: Dá se říct, jako zjednodušená.
1: Počkej, větrák.
0: Jo,
1: no jasně.
0: Větráky vůbec nejsou. A já si zase říkám, já jsem minulý rok jsem kupoval do obýváku a měl jsem prostě dva týdny problém sehnat, jako online. A teďka, po roce si říkám, teďka by se to chtěl do dětského pokoje a prostě zase není. A já se jako ptám, jako co v těch e-shopech děláte, že to jako se na to nenachystáte.
1: Ale proč to nekoupíš dřív, jako co ty děláš, že ses nenachystal? Nevěděl jsi, že bude v létě horko?
0: Počkej, však já to můžu v zimě nakoupit za dobrou cenu.
1: A pak to rozprodat.
0: A v létě to rozstřelím. Tak kdybyste chtěli si předprodej už teďka za pouhých 550 korun.

0: A my tady prosím vás na Hitradio s Plný show máme hned dva restíky, které jsem tady nestihl vypíchnout během dnešního odpoledne, co tady zaznělo. My jsme se tady bavili hodně o koupalištích, například co tam máte, jestli nějaké jako rituály, nebo co musíte v bufáči vždycky sehnat na koupališti. Tak tady píše například, a tady nemám jméno, asi jsem divná, ale nepotřebuju nic jíst, mně stačí pivko. Žena, jo. Čekat tu řadu na párek, který stejně dojde, než se dostanu dopředu. Na to nemám nervy.
1: Jo, přesně. Pak se ti ještě stane, že si zapomeneš boty, takže si spálíš nohy ještě, jak tam stojíš.
0: To je nejhorší. Pravda? A pak ještě autobusák, nebo trolejbusák. Lukáš píše, doplňuji ledovou kávu, ale jo. Především Hitradio na koupališti nesmí chybět. Bez toho to není skvělé koupaliště.
1: Ježiš, to je krásný. Takže na zelené tam musíte, protože tam Hitradio Zlín hraje krásně.
0: Takže vždycky, mimochodem, jak se vždycky říká takové to, takový ten tahák na děti, jako koupíte jenom v těch dobrých hračkářství, že jo, jako v reklamách, tak my můžeme říkat, nás si naladíte jenom na těch dobrých koupalištích.
2: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitradiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu.
5: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
6: Ahoj, přeju všem krásný den.
5: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl si sebou kromě dobré nálady nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
6: Jo, mám něco, co nečekáte.
5: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
6: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil Balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
5: Takže jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
6: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin, úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže jak v Itálii a vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
5: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
6: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
5: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek.
6: No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
9: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
10: Leo Tryskáč.
11: Pachatel utekl ze svého výběhu.
9: Leo Tryskáč.
2: Dej si snídaní šampionů na Hitradiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: A ještě abych se teda vrátil ke koupališti, nebo k tomu místům, kde se dá koupat jako příjemně na Hitradio Zlín, tak tady přišla ještě jedna zpráva, která mě dovede jako k zajímavé myšlence, jo. Která mě nutila sestavit svůj žebříček, kde se nekoupat. Pokud nemáte rádi hodně lidí, jo, dobře, to je důležité. Tak já tady mám žebříček top 3 věcí, protože nikdo tady napsal, že nemá rád prostě moc lidí. Já jsem mimochodem teďka o víkendu včera objevil koupaliště v Loukách, kde byli asi tak 3 lidi a bylo to úplně super.
1: Počkej, co já si pamatuju, před pár lety právě Louky bývaly strašně nadspaný.
0: Nikdo.
1: Fakt jo.
0: Nikdo, že tam byli úplně sami. Úplná
1: dobře,
0: paráda.
1: Dám tomu šanci, zkusím to polevit.
0: Tak to je jedna věc, ale teďka žebříček top 3 věcí míst, kde se nekoupat. Když nemáte rádi hodně lidí. Za prvé Chorvatsko.
1: Dobře, ano. To už nemám plánu. Tam je draho a kameny všude nechci.
0: Jasně, nemějde o ty lidi jenom. Je tam prostě hodně lidí. Za druhé Štěrkáč.
1: Počkej.
0: Tam je takových lidí.
1: Nekecej, to právě já naopak jsem vždycky jezdila na Štěrkáč, protože tam se to tak vždycky dobře rozprostřelo a nikdo tam moc jako nebyl, že to bylo takové jako fajn, příjemný.
0: Možná tak dřív, já jsem tam teďka jel včera okolo a mě se úplně zle. Tam bylo tolik lidí a všichni byli jako tak šťastní. Já jsem říkal, proč jste šťastní, když je vás tady tolik. A třetí je Island. Protože Island vypadá nádherně, spousta vody, ale nedá se ní koupat, bo je ledová.
1: No to taky no, a je fakt, že i tam je spousta lidí, teda na každém kroku, ještě na každém místě, které chceš vidět, je prostě strašně lidí. No.
0: Takže pokud byste věděli, kde se nejet koupat, tak je to na vás, teda kromě Štěrkáče, ne?
1: Hele, a víš, kde máš úplně nejmín lidí? Na dvoře u bazénu, že? Takže tak si to můžeš vyřešit.
0: Stačí si postavit za 200 000 bazén, to je pohodička.

0: Ještě jeden žebříček tady pro vás nesu na Hit Radio Zlín odpolední show. Top 3 důvody, proč sledovat instagramový účet Hit Radio Zlín.
1: Nebo... Počkej, tak já schválně dám první, jo? Mm-hmm. Soutěže. Teďka jsme zrovna dneska ukončovali soutěž o pernamentky na Barumček Rally Zlín. O ty byl teda obrovský zájem, tak bohužel teda výherce jenom jeden. Nicméně těch soutěží je tam stále spousta, furt jako každou chvilku něco nového, takže přátelé, to se vyplatí. Tak a teď máš ty teda možnost přidat další dva důvody.
0: Já jenom dodám, že přednedávnem se tam měli soutěž třeba i o lístky na Colors, takže je to dost dobrý důvod, proč sledovat Instagram Hit Radio Zlín. Důvod číslo 2. Jsme zábavní. Někdy. Někdy se nám to podaří. A když se to ještě k tomu natočí, což je ještě jako méně někdy, tak si můžete ty výtvory sledovat na našich sociálních sítích, často jsou velmi aktuální a možná se v nich někdy potkáte. A důvod číslo 3. Je to cool. Mluví se o tom. A pokud ne, mělo by.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 od Přerova kousek před Hulínem stojí odstavené auto. Je to na 268. kilometru, teď ho nakládají na odtahovku, tak projíždějte opatrně. A stále počítejme s kyvadlovým provozem mezi Lukovem a Kašavou. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13
2: 05. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz.
4: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Deňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismüller.
9: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
8: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyně nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávilo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
1: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Klasik je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

June Mile Kingston a Jimmy Somerville v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď, jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě, tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý, co? Elvis, A Little Less Conversation v éteru Hit Rádia. A otázka, chodíte rádi nakupovat? Takhle, teď možná jo, nebo minimálně doporučuju. Já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizace, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo, vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Jo, teď stojíte a jde na vás ten chladňoučký vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí fakt, doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albánu a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, který dobře známe, jo, protože prostě je máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue, jo, taky Buty a Nad stádem koní. To už jsou prostě jasný klasiky, znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alicia s Attic, I am, I feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břez. Čeká vás den plný zážitků.
4: Kouzelní.
3: Živá hudba.
4: Bořivé dílničky.
3: Soutěže pro děti.
4: Skákací hra.
2: Zvířátka.
4: Historická hasičská technika.
3: Skvělé občerstvení.
4: A zmrzlina.
2: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti.
1: 29. srpna od 10 hodin.
5: Těšíme se na

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, no, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď to Unlimited Jump for Joy.

Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Voyage, voyage. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu 10letý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně. Jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želvu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli. Jo, normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme panu policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď. Life is too short.

0: Strangles dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr. Jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle je skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale... Třeba jste měli hezký den, jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den, jo? A ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo? Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. A zbytek by měla být zábava, jo? Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hoďky si zasportovat, co teda každý den, nevím, 2 hodiny sportovat, možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takovej sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte, jo? Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

Sounds like a melody, to jsou Alphaville na Hit Rádiu. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. No a když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezky, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvilku do vašich uší.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

zní léto s Hitrádiem. Jenom hity. Hitrádio.

Catherine Jack prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. Možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo, a jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle týhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No teď teda skončil ve vězení, jo, logicky, tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti, třeba jste se tam byli, taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, Dido právě teď.

0: Krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hit Rádia Klasik. To znamená toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Archeus Kanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeus Kanzenu Modrá. Zve vás?
0: Archeus Kanzen Modrá. Archeuskanzen.cz
1: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
2: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků,
5: kouzelní, živá hudba,
6: tvořivé dílničky,
7: soutěže pro děti,
8: skákací hra,
9: zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Zlín. Zlepši si na...

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Bořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.